0: jak to teda jako má být po Africku, tak vlastně se ukáže, že stejně je to ještě jako úplně jinak, že nemá úplně smysl se tím jako moc stresovat. No.
1: Takže ale kafe dorazilo.
0: Kafe dorazilo a tak jsme ho začali nějak jako tu

A on říkal, no tak jste jako perfektní a kolik jste prodali plechovek. A on, no ale to přece, on říkal, no, tak, že jako, vy chcete říct, že jako za moje peníze nebo peníze Coca-Coly, vy jste jako vyhráli. Ale já jsem si vás najel na to, vy jste prodávali plechovky.

Obnovená Českokrumlovská Schwarzenberská

prostě jenom zajímalo, protože ta kniha je fascinující, to není normální kniha, že jo, spousta lidí ani nedočte, protože o lidské krutosti a je velmi těžké to strávit, že jo. A

Starosta Martin Madej pak uděluje českokrumlovskému prelátovi jednu z 33 pamětních medailí, které byly vyrobeny u příležitosti letošních oslav. Vlastní například i papež či prezident

Byl oslabení královské moci a položil základ rožmberskému dominiu. V roce 1445 žilo podle krumlovských register v Boleticích 24

České Hrady CZ, Moravské Hrady CZ, pak jsme to jakoby zahrnuli do toho Hrady CZ, nicméně tenhle ten pán si toho už asi 8 let nestačil všimnout, takže pokaždý mi píše, že to není

K zapálení vojenského tábora Boletice došlo hned v roce 1946. Následovala etapa odsunu německých obyvatel, která byla dovršena v roce 1947. Od té doby

A tak se to nějak vypracovalo do té dnešní podoby. Takže jako úplně nedá se říct, že byl rok, já nevím, XY, když se to všechno změnilo, ale prostě tak najednou jsme

0: tebou.
1: Logické
0: zájmy. Já vím. Ale můj mozek to neví. Tak.
1: Dobrý.
2: Červen patří v Českém Krumlově slavnostem pětilisté růže. Je zbytečné o této akci vypovědět.

zemědělských prvovýrobních společností překrývají tím svým rozměrem, to znamená rostlinné výroby, také oblast lovectví, myslivosti.

práce už dějou a že by byla teda dobrá každá ruka, že by prostě ta obec, která že se s tím teďka potýká, je to tady celý zarostlý, tak protože v Červeňáku to

Hned v úvodu roku 2017 jsme zjistili, že jsou ve Frimburku žraloci. Na bezpečnost koupání v Lipenské přehradě to ale vliv nemá. Obávaní tvorové jsou totiž v akváriích tamního vodního světa

basista, kytaristu Oldy Meolu. A tak teď se to bude míchat a máme z toho radost, že tam máme takovýhle skvělýho hráče světový.